0: je ticho na desiatom poschodí. Madam, v to ráno zastal čas a oknom vanie bez nádej.
1: Stop 5,4.

0: tebe, Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš? Auta, auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.

0: 95,4.
1: Ale pokračujeme našom pobednom vysielaní. Toto je UB40 Red Red Wine a ja už mám zopár takých tých pozvánočiek pre vás na víkend, že čo sa dá robiť a je to hojne. Zostaňte s nami pozitívne naladení už o chvíľočku. Pozvánky 13. hodina 22.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: zakotvil v koši, holý život. Zbytočne prosí,
1: vždy. 105,4 Rádio Vnitra.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: V ponurém osvietlení gotického sálu

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

dalo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,